A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Подвижный

šunce zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, můj tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní, rozlezli se po zdech, až nestačí scrollovat.

noční chodce tenhle svět nás a škrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou a nebo sám křičet no pasar.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: know.
1: But
0: I know. But I know.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedlo tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.
2: He looked in the mirror to practice whistling.

0: Andrei.
1: Albert?

0: Tata.
1: Lala.
0: Mẹ mama.
1: Lala.
0: Ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: again. Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
3: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
4: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
3: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
10: Svoboda, odpovědnost,
11: naděje. Některá slova nestárnou.
12: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
11: Celý den vás čekají diskuze,
12: slavnostní čtení,
11: odhalení Havlovy lavičky,
12: vystoupení hudebních hostů,
11: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
12: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
11: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
12: Vstupné je zdarma.
11: Více na praha.eu.
13: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival Příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

0: a umění. Na Artbook Fair 2026 nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokstí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Krásné dobré ráno, máme 6 hodin 25 minut, posloucháte Rádio 1 s Ondrou Bambasem. Právě nám dohrála dvojice skladeb od Afghan Wigs a Cloth. A teď už si dáváme novinku, týden starou single od amerických War on Drugs. Uvidíme, co z toho bude, jestli nové album, třeba ještě do konce roku. Tohle je skladba, která se jmenuje Who's Dead?

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Tak tohle je jasnej Iggy Pop v závěru skladby Cold Meat Party, novinka v naší velké sedmě, pro kterou můžete hlasovat. Teď už pozvánka na koncert Courtney Barney v pražské Meat Factory 3.10. Přesně tak, Great Advice. To je skladba, kterou si teď pouštíme. Za chviličku taky CSS.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba z Alchemist

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisy.

Hrajeme si taky sympatický latinsko-americký elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife a Tovren.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Galisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Tohle byla skladba Hey Hi od jihokorejského uskupení Kiki. Holky mají venku nové EPčko, které se jmenuje Waikiki. Doporučuji celé k poslechu, stejně tak jako tenhle ten zajímavý remix od Model Actress, kteří zpracovali novinku od Miley Cyrus. Is on.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černém mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
3: Oprah Winfrey, Mateo! Oprah Winfrey, Mateo!
2: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
9: A proč?
8: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
9: A kde to letos bude?
8: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
9: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
8: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
9: Zastávka Hradčanská.
8: Více
9: na literarnidum.cz.
10: Vstup volný.
11: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
12: Co se to děje?
11: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
12: Tak to musí slyšet každý.
11: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
14: Reklama na Radio 1.
15: Tak a na začátku 7. hodiny se trochu zachumláme do zvuku a hluku. Teď v podání Burial s jeho vynikajícím singlem Hiders a za chviličku to bude Oathacker, tedy jedno z men letošního Lunchmeetu, který začíná už 24. září.

Brand New Chanel, to chce Slater neboli Catherine Grace Garner a nemůže být náhodou, že zrovna dnes slaví tahle americká zpěvačka, která také dorazí do Česka, konkrétně 26. října vyprodaná Lucerna, takže má dnes narozeniny, všechno nejlepší, přejeme Slater a už se těšíme na její vystoupení, stejně tak se těšíme na novou hudbu od Fulcruma anebo Nevy, tohle je jejich společný single nazvaný High.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále.

Tak tohle byl SD Kid, jeho novinka Rockwave. Třeba ji živě uslyšíme na jeho pražském premiérovém vystoupení 15. listopadu ve Foru Karlín. A třeba uslyšíme i Sphinx od Izomandiase v jeho dvou O2 arénách.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Dobrý den, tady Zo.
3: Tady divadlo minor. Máme tady asi 80 tučňáků. Černobílých. Běhají po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
2: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
4: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne, během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
11: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
14: Reklama na Radio 1.

Tohle byla severská hudebnice Orad Molecule, která bude předskakovat Young the Giant v pražském Roxy 21. října. Teď už single od Olivie Rodrigo, Sirena Joy, a za chviličku budeme pokračovat ještě v tomhle, řekněme, postpunkovém zvuku.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
3: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
4: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10 půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
10: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
11: Reklama na Radio 1.

To byl korejsko-americký hudebník žijící v New Yorku James Ivy. Má venku celé album. Poslechněte si vynikající single Eye for an Eye. Teď už střídají YouTube. Přesuneme se do podzimu roku 1984. A pak se zase vrátíme do současnosti za skupinou Radio Free Alice. Příjemný poslech. Posloucháte Radio 1 s Ondrou Bambasem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek CZ.
4: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Tohle je pozvánka na dnešní večer do Archa Plus, kde vystoupí nizozemské duo Haven. Myslím, že jsou ještě poslední vstupenky k dispozici. Jinak bude vyprodáno Till the Morning, tohle je symfonická verze, kterou nedávno duo vydalo.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na Artbook Fair.
2: Ahoj, já jsem Lucie z Galerie.

Krásná skladba od zpěvačky Anastasy. Pokud vám uniklo její loňské album Theater, tak si ho určitě poslechněte celé. Stejně tak jako novinku Cannonball od londýnské party Man Woman Chainsaw. A za chviličku něco z domácí scény Taškent.

волосах руки, снад ты там светло

jeden krok. Všechno se změní, všechno zahojí, co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: světlo. Snad víc než tady. To asi.
1: Jedna reklama.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Ty víš, co bych ti radil, kámo? Sorry, Marku, ale je to pekelná kráva. A tobě dělá ze života taky peklo. Měl by si užívat jako nikdy. Pití, roštěnky, drogy. Hele, podívej se na Mize tam venku. Zavrtí hlavou. Je starší než my dva. Život máš jenom jeden, člověče.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
1: Jedna reklama.

Už pozítří vystoupí Broken Social Scene v Berlíně. Zítra tomu bude předcházet ještě projekce filmu It's All Gonna Break. Můžete vyrazit. Teď už písnička na přání pro Radka Celeste. Za chvíličku Strawberry Guy, jeho novinka. Single, který zazní brzy živě taky v Praze. A pak třeba nový Sylvan Esso. To všechno na Rádiu 1.

piano se ještě vrátíme v posledním bloku po reklamní pauze. Teď si dáváme novinku od Bonova, který se spojil na novém albu se spoustou hudebníků, včetně zpěvačky Nilufer Janja, kterou můžete slyšet právě teď ve skladbě Youth Fountain.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: 的。
1: Po Adéle, která nám ukázala svoji vážnější polohu ze své nové desky Prima, skladbě Terapii si dáváme pianistu, hudebníka Williama Basinského, kterého budeme moct vidět také v Praze, a to už zanedlouho. Už to hledám 21. v Gabriel Loci. Ještě se můžete těšit do konce této hodiny na novinku od M83. Anthony Gonzalez vydává nové album I Wrote You a Letter. Vychází už příští pátek. A v závěru slibovaní Sylvan Esso, kteří se stáhli ze streamovacích platform, minimálně ze Spotify. Takže třeba máte jedinečnou příležitost poslechnout si ukázku z jejich nové desky. Oh. Bylo mi potěšením pro vás hrát, budu se těšit zase brzy naslyšenou. Poslouchejte skvělou hudbu, poslouchejte Rádio 1, choďte na koncerty, mějte se báječně.

0: 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No, tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
9: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou Zadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
13: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Českých Budějovicích, kde chtěl žít.
1: Nechtěl! Každý by chtěl jenom poslouchat Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
10: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze Mai Alkhatri a Segi Bodegi, známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy Kay z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
14: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Reklama na Radio 1.

my breath, snap.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
3: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Nadechnu se a vykročím do propasti tvých očí. Zaberu a protrhnu

sexy čin. Další večer na Kremský, držíš mě svý náručí. Nevidíš a neslyšíš, žiju už jen na oko. Žiju už jen na oko.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, je právě 10 hodin, posloucháte Rádio 1, dnes s Josefem Hradilkem výjimečně do 12 hodin. Před chvílí nám dohrál domácí projekt Vincent a novinka s názvem Jen na oko, nebo je to pražsko-berlínský projekt. Krásná věc. No ale protože je 10 hodin, tak pojďme na aktuální dávku kulturního servisu, podíváme se na festivaly a galerie. Festivaly. Festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně a festival Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. No a pojďme rovnou na galerie, Studio Prám, Emilie Lempert, Chiméra, Trafo Galerie, Siegfried Herz, Velké poledne, Galerie C12, předaukční výstava Art for Amnesty, Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěje Hrbka a výstava s názvem Láska. Muzeum Montanelli, Já, Bedřík Dlouhý, Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, Ocel, Stroj, Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajse, Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, DOX, Radka Bodzevič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 17.00, vernisáž výstavy Václav Král automobilového designu. Rockcafe Vlado Majen, Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. Novoměstská radnice, Nová generace umění, Kaštan, Scéna unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Karpuchina, Galerie Bystrik, Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerie Radka Částková a Magdalena Šimurdová Murmuring Matter, Pražský hrad Rožmberský palác, Dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2, European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová Zrání, Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago Umbrales, galerie etc. Art, Marian Pala, Stále se vychloubám. No a na co se můžete těšit dnes večer na Rádiu 1, 18.00, Řetězy a lopaty, 19 hodin, CD non-stop, Kiss Facility, Chazna, můj osobní tip, velmi doporučuji k poslechu, 20 hodin, hit paráda Rádia 1 a ve 22.00 Sleep Clubbing. Tak to je z kulturního servisu pro zatím vše, pojďme dál poslouchat písničky. Posloucháte Rádio 1. A rovnou si dáme další domácí novinku. Marie Tučková alias River Moans, Pigeon Blue.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Tak to byla novinka od americké hudebnice Julie Holter, The Laugh is in the Eyes, z nového alba Materia.

0: Jedno.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
12: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Reklama na Radio 1.

nám dohráli Lefi de Eligadat, dívčí kapela z Nigeru, z pouštní vesnice, tuarecká kapela a píseň s názvem Achibaba. No a tohle už je projekt Kiss Facility. Píseň s názvem Plasma z letošního jejich debutového alba Chazna. A za tím projektem stojí producent Sega Bodega a jeho partnerka, zpěvačka Maya Al-Khateri z Egypta. A je to takový super mix shoegazu, elektroniky, arabské poezie, arabské hudby. No a Kiss Facility vyráží na svý první turné a v rámci toho turné se zastaví i v Praze, a to 30. září v klubu Fuchs 2.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak, milé posluchačstvo, je to tak, máme 10:30 a to znamená, že nastal čas na soutěž Rádia 1. Dnes soutěžíme o 2 vstupy na stand-up islandského komika Ariho Eldjárna 21.9. v divadle u hasičů. Ari Eldjárn se vrací na místo činu jako islandský průvodce Evropou. Jeho minulá návštěva Prahy pobavila všechny. Chytrý observační humor, talent imitovat nejen přízvuky, ale pata a mata. Ari Eldjárn zná nejeden recept, jak se získat publikum. Platilo to už pro průlomový stand-up na Netflixu Promiňte mou islandštinu a teď se vrátí se s Brusu novým programem The Icelanders Guide to Europe. Ari Eldjárn vystoupí 21. září v divadle u hasičů, jak už jsem říkal, a soutěžíme teda o 2 vstupy na to vystoupení a telefonní číslo do studia našeho je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na soutěžní otázku, která zní takto. Ariho otec je spisovatel. Jakou profesi má jeho matka? A dám vám nápovědy za A herečka, za B meteoroložka a za C hudebnice. Jednou zopakuju, telefonní číslo do studia Rádia 1 210 323 919. Tak pokud máte zájem si zasoutěžit o 2 volné vstupy na vystoupení islandského komika Ariho Eldjárna 21.9. v divadle u hasičů, neváhejte, volejte do studia Rádia 1, číslo je 210-323-919. A ještě jednou zopakuju soutěžní otázku. Ariho otec je spisovatel, jakou profesi má jeho matka? Za A herečka, za B meteoroložka, za C hudebnice.

0: Tak máme tu prvního volajícího. Haló, haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Honza, ahoj.
0: Ahoj Honzo, tak tušíš správnou odpověď na otázku?
1: Já si myslím, že je to meteoroložka.
0: Ale je to tak, Honzo, správná odpověď, gratuluji ti. Užij si teda vystoupení Áriho Eldjárna a ještě mi zůstaň na drátě, domluvíme se na podrobnostech, jo?
1: Bezvadný, moc děkuju.
0: Tak jo, mě se hezky zatím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

SNS。

Tak tohle byla novinka od britského producenta Andyho Stotta Something in Minds, hostující Elaine Howley. A tohle je poněkud starší věc od Blood Orange High Street, hostujícím raperem Skeptou.

CD Nonstop. Za orientálním Dream Pop Shoegaze s projektem Kiss Facility se skrývá od roku 2023 hudební dvojce s zpěvačkama Alcatéry a producence Gabodega. Jejich letošní albový debut Kazna zazní v souvislosti s jejich zářijovým vystoupením v klubu Fux 2. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: get back. Most violent, why won't fold on my side? Shit, right here on skyline. Shit, with a bag of chips on my mind.
1: Radio 1. Světlo v lese.
2: Tak tohle byla domácí věc s názvem Skyline od dua Dirty the Pressa a producenta Artyho z jejich letošního skvělého alba Bring Back Water to the Valley. Jedno z mých asi nejoblíbenějších letošních, jeden z mých nejoblíbenějších letošních releaseů domácích. No a tohle už je atlantské dívčí duo Coco and Claire Claire a letošní release s názvem Coldplay.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
6: A proč?
5: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
6: A kde to letos bude?
5: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
6: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
5: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
6: Zastávka Hradčanská.
5: Více?
6: Na literarnidum.cz.
5: Vstup volný.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Faktury.
10: Trápí vás factoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Datart uvádí Dny Marian.
13: Dny Marian, jo.
12: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
17: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
18: Reklama na Radio 1.

Tak to byl Frank Ocean, Skyline 2 z jeho 10 let starého, dnes už kultovního alba Blonde. A tohle je fresh věc z Ameriky, z New Yorku, Chanel Beats, Song for the Messenger. Z jejich letošního alba Your Day Will Come.

Tak to byl Chanel Beats, Song for the Messenger. A teď si dáme francouzskou zpěvačku, producentku OK Lou a její verzi písně Light Design od hardkorové kapely z Baltimoru Turnstile.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba s Alchemistem.

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. V další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová kvartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato. Wow.

To byl britský producent Vegan, It's Nice to be Alive. A tohle už je birminghamský rapper Tony Montana, Soft Dreams.

0: luskáš.
1: Doznívá nám píseň Ostrov od slovenského písničkáře Zabiť Františka, který vystoupí 1.10. v pražském klubu Bike Jesus na Štvanici.
2: Jedna reklama.
3: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
4: Čím seš starší, tím větší čočku dostáváš. Rány na tebe víc dolehnou. Vem si třeba toho Mikea Tysona v boxu, víš? Pokaždý, když se sebereš, že se ještě jako vrátíš do ringu, takovej malinkatej kousíček chybí. Takže to zase...
5: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
2: Jedna reklama

Tak to byl Macklemore, Hins Hall. Teď se podíváme do Londýna, producentka Shy One a rapper, MC, básník James Messiah. Společný track s názvem 16 Hours.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dobrý den, tady Zo.
3: Tady divadlo minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
2: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
1: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
13: Reklama na Radio 1.
14: Yeah, rap Diablo, yeah.

Tak to byl Mac Miller, Diablo. Rest in peace, Mac Miller. Tohle už je Erika de Cassie, Miss.

Tohle je Edův syn, Včeras. Edův syn vystoupí dneska v klubu Bike Jesus na akci, narozeninový akci deníku Alarm. Společně s ním tam vystoupí i kapela Ida the Young.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, je právě 11 hodin 41 minut a to znamená, že nastal čas na další dávku kulturního servisu. Teď se podíváme na koncerty, filmy, divadla, kam dnes můžete zajít. Začneme koncertama Rock Café 18.30 Fachs Bankler, Cargo Gallery 20.00 Donny Bennett, Klub 007 na Strahově 19.00 Guitar Gangsters a Ravachol, Zex Pub v Plzni 20.00 František Skála a Třaskavá směs, Palác Akropolis 19.30 The Nex, Lucerna Music Bar 20.00 Arrested Development, Klubovna Povaleč 19.30 Anatolian Grooves, Kaštan Scéna Unijazzu 20.00 Adrien Guyot Trio a Lakomá Barka a Kampus Jibernská 19.30 Klára Vytisková. Pojďme na kina. Edison Film Hub 19.00 Dokonalé dny, Kino Pilotů 18.40 Tony, 20.50 Pozvání, Kino Lucerna 20.30 Lev Salonu, Letní kino, Zámek Veleslavín 20.30 Špatná výchova, Kino 35 18.00 Mé tiché myšlenky a ve 20.00 Rodina, Městská knihovna v Praze 19.00 Bára Basiková, Divadlo pod Palmovkou 19.30 Pramen, Bio Oko 18.00 Poncho z Útesu nad mořem, Kino Aero 18.00 Zack Gregor Double Feature. Divadla. Divadlo v Celetné 19.30 Rozmarné léto, Divadlo v Dlouhé 19.00 Bezroucha, Divadlo Minor 18.00 Táborové ozviny, Klubovna Kašpar 19.30 Lepka z Konemary, Divadlo pod Palmovkou 19.00 294 Statečných, Švandovo Divadlo 19.00 Romeo a Julie, Divadlo D21 19.30 Aktivní zálohy, Studio Hrdinů 20.00 Měsíční kámen a Divadlo Komedie 19.30 Lenka Wagnerová a company Mystical Self. A v sekci ostatní máme Studio Alta 18.00 Procházka, přednáška, performance věnovaná vodě, řekám i rokitce. A v Rockafé 20.00 Underground Comedy Nesem vám noviny. Rádio 1 18.00 Řetězy a lopaty, 19 hodin CD nonstop s Kiss Facility a skvělým albem s názvem Chazna. A ve 20 hodin hit paráda Rádia 1 a ve 22.00 Sleep Clubbing. Tak máme bohatý program na dnešek a pokračujeme dál v muzice. Mně s vámi zbývá poslední čtvrthodinka, tak pojďme si to ještě užít. Posloucháte Rádio 1.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Tak to byla skvělá Santi Gold, Desperate Youth. A tohle už je novinka od americké zpěvačky Fouché, Drive. Produkoval to Elias Ronenfeld z Ice Age.

Tak a můj čas je tady dnes pomalu chýlí ke konci. Rozloučím se s vámi poslední písní, a to píseň Go Back od afrobeatové legendy a bubeníka Tonyho Allena. A s hostujícím Damonem Albarnem. Mějte se krásně, krásný zbytek týdne a naslyšenou v pondělí můj obvyklý vysílací čas od 6 do 9 hodin ráno. Mějte se hezky, ahoj.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival Příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
13: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
14: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jana Kománková, to byl aktuální Dorothy Kalam a jedna z dalších hodně nových věcí, Josef van Wissem, Jim Jarmusch a Courtney Barnett.

0: Falling, to byla Michelle Gurevici, aktuální single, a hrajem si i proto, že 31. října bude hrát v Praze na Žižkově v Akropoli.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
5: Opravím free, Mateo.
4: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
6: Dny Breno?
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
9: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: A teď něco úplně jiného, ať už jiného než řetězy a lopaty, které jsou pro vás už připraveny, nebo něco úplně jiného než ti Soft Cell, kteří zněli předtím. Colin Stetson a skladba Seamount.

0: CD Nonstop.
1: Za orientálním Dream Pop Shoegaze s projektem Kiss Facility se skrývá od roku 2023 hudební dvojce zpěvačka Lionel Alcatery a producence Gabodega. Jejich letošní albový debut Kazna zazní v souvislosti s jejich zářijovým vystoupením v klubu Fux 2. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: SRD Non Stop.
1: Teď trochu takovýho, řekněme, méně komplikovanýho indie roku. To jsou MoMA Speeding 7 titulů.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách.
6: Středočeské muzeum CZ.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
12: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90. Za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
15: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
16: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko.
15: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
17: Reklama na Radio 1.

Je to tak, přibližně asi jedna hodina, takže myslím, že můžeme rovnou začít s kulturním servisem. Ale abyste chtěli slyšet ještě nějakou písničku. Každopádně 13 hodin znamená správný čas kulturního servisu a začíná se od festivalu přes galerie až po program Rádia 1. Takže festival je Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně a Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. Dále galerie Studio Prám, Emily Lampert, Chimera, Truffle Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne, galerie C12, předaukční výstava Art for Amnesty, Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěje Hrbka jménem Láska, Muzeum Montanelli Já Bedřich Dlouhý, galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, Ocel, Stroj, galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajse, Upravit, rezetovat, zobrazit více, Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, v DOXu Radka Vodzevič Faust, na zámku Troja, který patří pod galerie hlavní města Prahy, je Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy od 17. vernisáž výstavy Václav Král automobilového designu. Rock Café Vlado Majen, Kunsthalle Praha Memorial Vtač 1, Uvíra Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček Hanácká, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory galerie Zeď Tomáš Mitura, Chasing Shadows, galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinsa Troma. Novoměstská radnice Nová generace umění, v Kaštanu Jitka Hilská Trocha poezie, Chlásky zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina galerie Bystrý Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerie Radka Čásková a Margareta Šimurdová, Murmuring Matter. Pražský hrad Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i zblízka, European Art, Sára Konečná, Tereza Štětinová zrání. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura de Lago Umbrales a galerie etc. Marian Pala, stále se vychloubám. Na Radio 1 v 18 jízdíne řetězy a lopaty, v 19 Cereno, Zopneska, Kiss Facility, Kazna, ve 20 hodin hitparáda s panem inženýrem a ve 22 106. díl pořadu Sleep Clubbing. My pokračujeme dál, bylo tady přání How to Destroy Angels, The Space in Between.

Tempest Business. Posloucháte Rádio 1. Chystá se nový album Jimmyho Tenora na listopad a už je venku první skladba Rocking Downtown.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Hned jak stvrdnu, jsem zpátky v ní, jak se semese. Pumpujeme a do toho se stanicí Hackney Downs prořítí rychlík do Norviče. Odjezd 7.21. Skoro jako by nás chtěl smést sebou do východní Anglie. A ona do toho... Ah, bože můj, Simone!
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama

To jsou Nightmares on Wax Imagineering. Posloucháte Rádio 1. Kolem 2. hodiny začne rozhovor se Speechem z Arrested Development, který dneska večer hrajou v Praze. A do té doby třeba ještě Johnny Clark nebo Alba Rosie.

Johnny Clark, Matt Professor, Come Back to Me. Posloucháte Rádio 1, seznam odehraných písniček najdete na radio1.cz. Vždycky u mé na DJ je taková šipečka a když na ní kliknete, tak tam ten seznam vyjede, což opakuju pořád, leč s neválým úspěchem. Teď si pustíme Ted's Logic Dub Band, to je skladba Science.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
3: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o 2 scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
15: Reklama na Radio 1.
16: Le ghetto français.

něco mírně jiného. Purelink a Rainy Miller, společná skladba Yellow Bones. Pak nás čeká Randy Newman a pak už pomalu nastane čas na rozhovor, takže pokud to půjde podle časových plánů, tak se těšme po 14. hodině na interview se Speechem z Arrested Development.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
15: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
7: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
8: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
12: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
13: Reklama na Radio 1.
14: Tak zpátky k proudu hudby. Zhruba necelá půl hodinka, než přijde Stan Zim. Prince Jazzbow, replay version.

0: Sleep Clubbing.
1: Sleep Clubbing.
2: Každý 14 dní na čtvrtek
3: od 10 večer na Rádiu 1.
0: Enter the sleep mode.

tolik krabok, kobrakol, který o sobě nedával nějakou dobu vědět a najednou se zjevili s tím, že nový album, který natočil, bude mít 100 skladeb, což je až děsivé, ale ta první zní docela slibně. Ode mě ještě Frontu Fortu a jejich cover Tainted Love, Praliburka, pokud už rád, že doobědvat, možná ještě stihneme jednu věc od Ballistic Brothers. Každopádně naslyšenou dneska večer po 10. s dalším dílem Sleep Clubbingu. Číslo to bude už 106.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
6: Opravím free, Mateo.
5: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
11: A proč?
10: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
11: A kde to letos bude?
10: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
11: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
10: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
11: Zastávka Hradčanská.
10: Více
11: na literarnidum.cz.
10: Vstup volný.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
15: Máš u sebe korunu?
16: Na co?
15: Na novou vanu ze Senesy.
16: Odkud?
15: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
16: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Reklama na Radio 1.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Rádio 1. Na Rádio 1 na plotu by se divili.
2: A co na plutu? Možná, že ve Strašnicích by se divili. Teď už vám přeje hezké odpoledne Stanislav Zima. Do 18 hodin se budu starat, nevím, jestli o zábavu, ale minimálně o nějakou pestrou hudbu. Na úvod je tady Aphex Twin, jeho dneska už klasik.

No a po starší věci jedna z Bruce Nová, tohle je Tom Jarmy, kterého si možná někteří z vás pamatujete díky jeho spolupracem se Synkrem. Tentokrát teda Tom Jarmy solo a

0: jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dobrý den, tady Zo.
4: Tady divadlo minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
3: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
11: Co se to děje?
10: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
11: Tak to musí slyšet každý.
10: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
13: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
14: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Reklama na Radio 1.

Tohle to byl Lancer, umělec s vlastním jménem Gabriel Powell. Taková kořist labelu XL Recordings a skladba s názvem Too Late. Docela příslip možná. No a teď už nabílené tváře z LA, tohle jsou Drag Majesty, takhle začíná jejich druhé album The Demonstration, Induction a Dot in the

No a přihodíme k tomu něco z domácí scény. Tohle to je brněnský kvartet Bear Escape a Getaway.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: Tobě se to řekne, zlato, ty jsi ze Skotska, ty nemusíš platit školný. Odbiduj. Lorin ví, že k tomu nemůže moc říct, což mi vyhovuje.
3: Krutá pravda je, že to dělám spoustě chlapů. Ale pro nic jiného než pro peníze.
4: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Tohle byla česká věc od Olivera Tora a projektu Survival Curse. Neck se jmenovala. No a teďka dostaneme špetku dabu v takovém ale moderním hávu, a to od Appleblima. Skladba s názvem Hydrothermal Vents. Takže něco trošku pro instalatéry.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Festival Prague Art Week ve dnech 24. až 27. září promění metropoli v otevřenou galerii současného i historického umění. Nabídne více než stovku událostí, připravených více než 30 předními pražskými institucemi, galeriemi, aukčními domy i nezávislými uměleckými prostory. Všechny zapojené objekty se ve vybraných termínech a časech otevřou návštěvníkům zdarma. No a od nás dnes můžete, nebo nevím, jestli dnes úplně, ale každopádně vyhrát můžete dnes právě v tuto chvíli dvě pozvánky na VIP program festivalu Prague Art Week. Takže Prague Art Week letos ještě poněkud třeba dynamičtěji, rozšířeněji, luxusněji. Tak pokud se chcete zapojit do téhleté soutěže, tak dobře poslouchejte, protože tady je soutěžní otázka a je prostá. Kolikátý ročník festivalu Prague Art Week letos proběhne? Zatím bez nápovědy, když tak až třetí volající, pokud se nechytneme, jí dostane. No a telefon sem k nám do studia, připomínám, je 210 323 919 a já zavěšuju. Vesele nám už telefon vyzvání, tak já to beru, šéfe. Haló, Rádio 1.
2: Ahoj, tady Pepa.
1: Ahoj.
2: Já volám na soutěž.
1: Jo, voláš správně, tady Standa. Ahoj, Rádio 1.
2: Je to pátý ročník.
1: To jo, dobrý. Já jsem myslel, že to bude drama a ono je to takhle prostý. No každopádně já ti moc gratuluju. Na Prague Art Week se dostaneš i na ten, řekněme, uzavřený program díky týhletý VIP vstupence, nebo budou dvě vlastně, takže pro tebe plus pro někoho. Tak jo, já ti gratuluju, fakt to je pátý ročník letos a vydrž mi prosím na drátě. Já ti
2: zdravím. Jo, díky, zatím ahoj.
1: Ahoj.

Ještě jednou gratulujeme Josefovi, který je výhercem dnešní soutěže. Tohle byl AC, který nám obstaral vlastně takový podkres. No a dáme si ještě jedno techno. Tohle je můj oblíbený umělec z Portugalska, Luis Fonsi.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien, během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Dny Brno, Dny Brno, Dny Brno!
10: Co se to děje?
9: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
10: Tak to musí slyšet každý.
9: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Reklama na Radio 1.

Hezké odpoledne vám přeje nadále na Rádiu 1 Stanislav Zima. Máme 16 hodin a 6 minut. To byl Will Wiesenfeld alias Baz. A moc hezká věc s názvem The Phone. No a čas na to připomenout si teď úplně z brusu nové album britské umělkyně Lorraine James. Album se jmenuje It's Nothing Personal a já vám nabízím ochutnávku z něj s názvem Just the Same, Lorraine James.

Taralili z jižního Londýna a ráda smíchá různé vlivy dohromady elektroniku, jazz i indickou klasickou hudbu, protože bengálského původu. Tohle byla její nahrávka na značce True Thoughts, Break the Motion. No a teďka slovenský projekt Petty G. Baví mě ta jeho neuchopitelnost. Je to soul, je to pop, je to nějaká současná elektronika, možná všechno trošku. Give it all, Petty G.

0: Kulturní servis.
1: Tak, je tady kulturní servis, pozveme vás někam do klubu, do kina, do divadla a i k poslechu Rádia 1.

Tak, dneska máme 17. září. Pokud si Naděžda, tak ti přeju všechno nej k svátku. Ale pro vás všechny tady mám teď tuhletu nabídku. Tak, v Rock Cafe

koncert Adrien Gio Trio a Lacoma Barca. A Campus Hybernská si pozvala v 19.30 Kláru Vytiskovou. No a máme tady teď ta filmová představení Ferrisen Film Hubu v 19 hodin Dokonalé dni. V kině Pilotů v 18.40 očekejte projekci Tony, ve 20.50 pak Pozvání. Do kina Lucerna můžete zajít ve 20.30 na snímek Lev Salonu. V letním kině Zámek Veleslavín promítají ve 20.30 Špatnou výchovu. Kino 35 v 18 hodin Mé tiché myšlenky, ve 20 hodin Rodina v městské knihovně v Praze. Dneska v 19 hodin začíná snímek Bára Basiková. V divadle pod Palmovkou v 19.30 Pramen v Biu oko, v 18 hodin Ponjo z Útesu nad mořem a v kině Aero v 18 hodin Zach Kreger Double Feature. Projedeme si i divadelní pozvánky. V divadle v Celetné dneska v 19.30 Rozmarné léto. V divadle v Dlouhé v 19 hodin představení Bez roucha. V divadle Minor v 18 hodin Táborové ozvěny. V klubovně Kašpar v 19.30 Lepka z Konemary. V divadle pod Palmovkou v 19 hodin 294 Statečný. Do Švandova divadla jste zváni v 19 hodin na Romea a Julii. Potom v divadle D21 v 19.30 Aktivní zálohy. Ve studiu Hrdinů čekejte ve 20 hodin Měsíční kámen. A v divadle Komedie v 19.30 Lenka Wagnerová and Company Mystical Self. Jinak, studio Alta zve v 18 hodin na procházku, přednášku, performance věnovanou vodě, řekám i rokytce. A v Rock Café ve 20 hodin Underground Comedy uvede Nesem vám noviny. Jinak Rádio 1 dneska vysílá v 18 hodin Řetězy a Lopaty, v 19 hodin CD Nonstop, dneska Kiss Facility a Chasna a ve 20 hodin Hitparáda Rádia 1. No a potom ještě, pokud vydržíte, tak ve 22 hodin budete odměněni pořadem Sleep Clubbing. Já se jmenuji Stanislav Zima, budeme spolu ještě do 18. hodiny a teď pro vás mám parádní věc od Maxa Coopera, která se jmenuje

0: Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
11: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
12: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Reklama na Radio 1.

0: Clubbing.
1: Slip Clubbing.
2: Každý 14 dní na čtvrtek
3: od 10 večer na Rádiu 1.
0: Enter the sleep mode.

americké duo Howdy a výborná věc s názvem Blast. Tohleto, co zazní teď, je hodně zajímavé spojení dvou jmen, o kterých jsem nevěděl ani, že se znají a že spolu něco dají dohromady, ale funguje to skvěle. Bibio a Dorian Concept, skladba s názvem Shame.

To byl Zed Bias a jeho super pecka s názvem Don't Play. No a pojďme teďka do Jordánska za tamním producentem jménem Tumba.

0: Stav.
1: To stav. Celoplošný digitálce vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

No a tohle to je už single s názvem Reflexion, za kterým stojí jedna legenda klubové taneční hudby, Dave Angel a společně s ním Steve Waterman.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou 5. desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Krásný podvečer, pozdní odpoledne, jak chcete, vám přeje Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1, 7 minut po 17. hodině a tohle byly Boards of Canada, velmi ceněné skotské duo a ukázka z jejich letošního po dlouhých letech opět vydaného alba, které dostalo název Inferno a skladba s názvem Arena Americanada. Tak, teď už dvě dámy, Apsemi a Valentina Magaletti. Ta první z nich vystoupila teď minulý víkend na Shotgunu. Vystoupila v pátek, já jsem to v pátek nedal, což mě hrozně mrzí. Všichni, kdo, s kým jsem tam mluvil, tak o tom jenom básnili, o setu právě téhleté holandské dámy Apsemi. Si hrajeme teda teď skladu s názvem Thickness of Signs. To je Apsemi a Valentina Magaletti.

the weather. Shimmer. Glisten. I saw you.

0: jedno.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
11: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna.

Tohle je nádhera, to je italský tvůrce Andrea a jeho skladba Pure Morning z posledního alba, které vydal na mnichovské značce Alien Tape. Taky poslední album, tentokrát londýnského autora, který se říká Kid Drama společně s Loxim, umístili na poslední velkou desku Kira Dramy tuhle skladbu sázen Tantrum.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Tak do toho. Svezu se ze z***ního gauče dolů na podlahu, jak nějakej Bruce Willis nebo Schwarzenegger nebo podobnej k***. Odplazím se po zemi a stoupnu si ke zdi za dveře do obýváku. Jestli věděj, co dělají, tak první půjdou slidit sem a nepolezou hnedka nahoru po schodech. Dveře se rozlítnou.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Tohle je Dwayne Marsh alias D1 z Londýna a jeho minimalistický kousek Enigma.

Tak, ale podíváme se teďka na novou desku Bonoba, která se jmenuje Distance in Static, vyšla na Ninja Tune. Zní vám, vybírám tuhle věc s názvem ID 700. No a na Bonoba se můžeme těšit i naživo. Na jaře příštího roku ve Fóru Karlín 17. března.

Inhaluje Radio 1.

Autor, který se říká Breaka, a jeho skladba s názvem Dream Sequence 19. Teď si už dopřejeme, ale remix skladby Search od velešské dvojice Body. No, remix se postarali Mac and Pastman.

CD Nonstop. Za orientálním Dream Pop Shoegaze s projektem Kiss Facility se skrývá od roku 2023 hudební dvojce s zpěvačkama Alcatéry a průcen Sega Bodega. Jejich letošní albový debut Kazna zazní v souvislosti s jejich zářijovým vystoupením v klubu Fuchs 2. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: No já se s vámi rozloučím, hezký večer a přeji Stanislav Zima. Rozloučím se pozvánkou na příští čtvrtek 24. září. Doražte do Paláce Akropolis na další večírek ze seriálu Music Infinity, který připravuje můj kolega Joska Sedloň. Těšit se můžete na projekt 505 featuring Fabio Radermacher a společně s ním Aparde z Německa. Toho teďka slyšíme ve skladbě Unfamiliar. No a potom si vám dovolíme ještě nabídnout nějaké tracky DJského charakteru s Joskou. Mějte se hezky a za týden zase. Ahoj.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Arrested Development. Naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Řetězy a lopaty.
2: Ahoj, řetězy Kubo. A lopaty.
1: Řetězy a lopaty.
2: Čau, Tome.
1: Čau, Kubo.
2: Zase se vidíme po čase. My jsme se možná viděli naposledy, jsme točili díl, ne?
1: Předchozí. No, už se moc kámošíme jinak.
2: No, jak jako nějaký rozepře mezi náma. Prostě život, no.
1: Prostě život.
2: Už se vydáme jenom takhle jako pracovně.
1: Ty už vždycky... nejseš vegan, já jo.
2: To není právě pravda, právě že naopak to je.
1: To ti nikdo neuvěří.
2: Chce pojít moje tričko.
1: No, co jako?
2: No, dobrý, ne?
1: Ne.
2: No tak jo, tak... Tak co zahrada?
1: Dobrý.
2: Kopeš vodu.
1: Co ty, branka nic moc?
2: Branka, ty jo, nevím, co s ní je, no. Asi to prostě rozřežu flexou. Už mě to nějak nebaví. A naučili jsme se tam výjíždět, jsi tam taky vyjel, takže to jo. Furt je dobrý. No dobrý, no.
1: Měl jsem narosky.
2: Měl jsi narosky, 74 let, ty jo.
1: Jak teďka to, co chceš pustit, ne? Má podobně.
2: No, to...
1: no počkej, to má podobně, jak já.
2: Tohle je 85, no. Takže to je tvůj starší brácha.
1: Trošku starší. Ale kulatiny. Kula... To ještě nemám.
2: To ne, no. A tohle taky ne, ne. To je 41 let.
1: Už? A já myslím, že 40.
2: Ne, 50 je... Počkej.
1: Ne.
2: Ne, 41 let.
1: Já myslím, že 40, sorry. Nemůžu počítat.
2: To nevadí, no. Představ, no. Tak si to dáme. Máme? Je to... Song od kapely Slayer, teď nám tady nějak vypadla obrazovka, pardon. Je to At Dawn They Sleep a je to z Hell Away, což je druhý album od kapely Slayer, kterou asi dost lidí zná. Má superovej cover.
1: Máš desku?
2: Nemám desku. Mám jenom Season in the Abyss.
1: Viděl jsem, že tady máš otevřený.
2: Jo, tak koukám se, viď.
1: Si nepadnou ceny dolů, ale víš, co ti můžu říct?
2: Že ne.
1: Podle mě ne.
2: No, tak. Já stejně mám asi 76 korun teď konc.
1: Já vlastně vidím do budoucnosti a myslím si, že už nebude nic levnější nikdy. Dobrý, no,
2: může se jedině stát, že jako nebude nic prostě.
1: To je taky možný, no.
2: Takže...
1: tak jedem.
2: Velký restart, nebo jak se to říká. Takže si dáme tenhle song z druhého alba Slayer z roku 85 po Show No Mercy, to byl první album, taky dobrý cover. Takže... Slayer.

0: No, tak co říkáš na ten přechod na konci?
1: No, pěkný, ale vlastně jsem si vzpomněl na to, že jsme říkali už někdy o Slayer, že to pěkně peláší.
0: No to jo, tak
1: takže
0: to je.
1: To jsou Slayer.
0: Ale u mě i jako za srdce, co chytnou písničky, to taky umí.
1: Ale my jsme neříkali, kolikátej to je díl?
0: To jsme neříkali, protože já to nevím, tak jsem se o to nepouštěl.
1: No, tak potom
0: je 65.
1: To je
0: něco takového.
1: No, už se to blíží tomu kilu.
0: Jo, stovka je za chvilku.
1: No a já teda budu pokračovat, i když trošku odlišný desce, že si myslím, že i hodně fanoušků tyhle ty dvě desky jakoby by nerado srovnávalo. Ale dáme si song Here Comes the Pain z desky God Hates Us All z roku 2001, kterou mám krásně rád, strašně moc. A je to vlastně deska po Diabolusin Muzika, kterou produkoval Rick Rubin. A tato je produkovaná s Mattem Hydem.
0: Pamatuješ se, jak jsme Ricka Rubina viděli v Praze, jak šel po chodníku?
1: Jo, byl tam, no. A Rick Rubin sám kapele i doporučil, aby šli tady tomu producentovi, protože už nechtěl dělat další násilnou, agresivní desku. A na téhle desce napsal Kerry King většinu textů a přiznal, že šlo o nejvíc osobně nejvíc naštvanou desku. Ale tak to říkají vždycky ty lidi v ten moment, když to vydají, a pak vydávají i další, takže to je no, další agresivní. A zajímavý, no teďka bylo vlastně výročí pádu dvojčat a tahle deska vyšla přímo 11. září 2001. A
0: tyjo, možná za to prostě mohli Slayer, že to bylo naplánovaný.
1: God Hates Us All, no, jako něco v tom bude asi. No a my si dáme teda tuhle desku, která je tenhle ten song, který je trošku jiný než klasický Slayer. On má úplně jiný BPM a tím se mi hrozně líbí, že se vlastně na té desce i hodně odlišuje a je to takový těžkotonážnější a to mě na tom songu baví. Takže asi jdem na to, nevím, co k tomu víc říct. Myslím, že Slayer jsme tady měli už 105krát, takže
0: jdem na to a jdu hledat, jestli existuje konspirační teorie o souvislosti alba s pádem dvojčat.

0: No, tak to je slušný.
1: Já jsem se samozřejmě podíval na konspirační teorie a jsou.
2: Jsou, jo.
1: Jsou, no. Jakože kvůli názvu alba, jak to vyšlo prostě přesně to, tak si lidi mysleli, že Slayer má jakoby něco, jakoby, že to věděli prostě.
2: Jo, že to předpověděli.
1: A tady je další, což je ta ústí, že druhý song, Disciple, tak tam je text Pessimist, terrorist targeting the next mark, global chaos feeding on hysteria.
2: To je prostě ústý, no.
1: Takže nevíme. No,
2: nevíme, když tak, no.
1: Takže jdeme dál a pustíme si český Slayer.
2: Tak jo, to si dáme rozhodně.
1: Jsou to Lahár.
2: To s banánem verze.
1: Je to s banánem.
2: Verze s banánem.
1: Song Řecko. Alba Umění tak, strachu.
2: Tak to vím. To je
1: z roku, myslím, 2013.
2: To nevím, ale to je skvělý song.
1: No. A má to i super cover, je to super song.
2: To měl snad všechny covery dobrý.
1: A je to super kapela, která vlastně furt hraje, no, tak nějak. Teď hráli v Plzni. Na tom Tutatis Festu.
2: Nehostoval tam někde banán teďka?
1: Jo, jo, v té Plzni, no.
2: Jo, jo. Jsem viděl něco. Hustý.
1: Takže si dáme Lahár, pro ty, co neznají, česká kapela. Nevím, jestli je z Písku přímo. Myslím, že ne, ale je prostě z jihu Čech. Nebo možná je z Písku. Možná je i z Plzně. Já nevím.
2: No to už není moc jich,
1: ale... Teď vlastně lžu a to nevadí. Dáme si Lahár.
2: Doplníme.

0: Tak to byly Lahár. A co tam máš dál, Tome?
1: Hele, mám tady kapelu Creeping Dead. Znáš?
0: Znám. Dáme ale si... moc jako neznám písničky.
1: Dáme si song Corroded From Within. Vlastně oni nehrajou tak dlouho, což mě vlastně překvapilo. Vznikli v roce 2015 v Texasu a jak to říct? Ne, tohle je blbost. No dáme si prostě tenhle ten song, je z desky Wretched Illusions z roku 2019. A má to... Ty prostě ceníš zvuk kytar Entombed, jo?
0: Švédsko.
1: Tak ty ten zvuk... Mě právě baví na tomhle, že je to takovej ten... Jakože ne slam asi, ale jako ten brutální death metal, ale jako modernější a do toho má ale ten zvuk těch kytar, ten nádech toho Švédska. Mi přijde naprosto famózní. A tahle deska je celá dost brutální, takže si ji neznáš.
0: To neznám.
1: Tak ti jakoby doporučuju, protože je úplně brutální. Já nevím, co k tomu víc říct.
0: To je dobře. Takže si ji můžeme pustit, nebo ještě máš nějakou k tomu lahůdku?
1: Hele, vůbec nevím. Ale tak si to pustíme.
0: Tak.
2: Reklama Rádia 1.
3: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
11: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
14: Reklama na Radio 1.

0: Jo. Jo, tak to byli Creeping Dead. A kdo uhádne, podle čeho se ta kapela jmenuje?
1: Tak asi podle Megadeth, ne?
0: Jo, jo. To je přezdívka Davea Mustaina. No, tak co tam máš?
1: Já tady mám trošku změkčím, jo, ať jako prostě...
0: Tak to já pak už hned v hlavě mám
1: posluchačstvo, ať jako si nemyslí, že jsme úplně bláznivý. Já dám moji oblíbenou kapelu, kterou jsem hodně dlouho neposlouchal. Ale dneska jsem si uvědomil, že je moje oblíbená hodně. Jsou to australští Trophy Eyes. A je to neuvěřitelných 10 let od doby, kdy vyšlo Chemical Miracle.
0: Ty kraso, to je hustý.
1: Takže teď vyjde jakoby deska, 10 jako výroční. Budou tam nějaký demo verze a nějaké akustické věci.
0: Ty je hustý.
1: Tak se na to dost těším. Nevím, kde to vyjde vlastně. Jako, jo, jo. Asi
0: to je
1: ono.
0: Dobrý.
1: Takže se na to těším. Dáme si song Counting Sheep. A viděl jsem je dvakrát a prostě vždycky to bylo fakt super, no, že jako...
0: Jo, na tom Mighty to bylo fakt úplně výborný, jo.
1: Tak jsem je viděl vlastně třikrát, no. Na Mighty, tyjo, tam moc lidí vlastně nebylo, to je škoda.
0: Jo, to bylo dobrý.
1: Oni hrali docela brzo vlastně, viď, na Mighty.
0: Jo, ale bylo to super.
1: Bylo to super. Ty jsi na nich nebyl v tom, v Bike Jesus, jak byli?
0: Ne, nebyl nakonec.
1: To bylo super, no. Takže doufám, že přijedou třeba i tady s tím výročním, ale zatím mají ohlášený australský koncerty, no, takže uvidíme.
0: Což není tady.
1: A nevím, jestli něco vydali nový, dobře, vydali to Enmore, což bylo takový jakoby trošku návrat ke starším věcem, bylo to super a od té doby nic, to je podle mě už třeba 2 roky, co to vydali.
0: To je fakt vlastně.
1: To taky v řetěze hrálo.
0: To jsme taky měli. Trofej jsme tady neměli jednou.
1: Ani dvakrát.
0: Ani dvakrát asi.
1: Takže Trophy Eyes, Counting Sheep.

0: To je nádhera, jak to na konci zpomalí.
1: Hele, tohle je moje nejoblíbenější deska od Trophy Eyes. Co ty?
0: Jako asi taky. Jako Suicide and Sunshine mě baví taky hodně.
1: A tohle je takový to předtím ještě, že jo?
0: Jo, jo.
1: A to je prostě, to byla chvíli za první úplně, to jako by vybouchlo podle mě ta kapela.
0: Jo, jako je to asi nejlepší deska, no.
1: Já zůstanu u měkčích věcí a přesunem se na Long Island do New Yorku a dáme si kapelu The Movie Life, teď asi se říká, ale vlastně by tě to mohlo bavit, protože to je takový ten nástup toho devadesátkovýho punk rocku melodickýho Emma. A kapela vznikla v roce 97 a tenhle song, který se jmenuje Hand Grenade, prosím neplést teda s kapelou českou, a je z EPčka The Movie Life Has a Gambling Problem, je to z roku 2001 a vyšla na Drive Thru Records a opravdu to je náhoda, ale
0: vyšlo 11. září.
1: Celý to EPčko je věnovaný obětem a jejím rodinám záchranářům z tragédie 11. září.
0: Kvůli Slayer.
1: A v únoru 2001 kapela zažila velkou nehodu s dodávkou při turné s Reach the Sky a Bane. Takže museli odjet z tour a mohlo by tě to bavit. Je to takový živý hodně, ne moc jako ten zvuk prostě devadesátkový, to vlastně ještě v roce 2001 má. Dá se říct, že to jsou vlastně devadesátky, i když to je rok 2001, jestli mi to odpustíš.
0: No, tak záleží, jak to vzít, no.
1: No, tak si to dáme, by tě mohlo bavit. A takže kapela The Movie Life z Long Islandu. Song.
0: Ruční granát.

0: No, dobrý. Pustím si to.
1: Jo,
0: jako to možná ne, protože to zase zapomenu.
1: Dobrá kapela to byla, no.
0: Mně se teď hrozně stává, že si chci něco pustit a prostě nevím co. Tak si pustím něco, co už jsem si pustil.
1: Poslouchám fotbalový podcast.
0: To ne. Mě...
1: Já prostě... to tak nějak uklidňuje, že u toho jakoby nemusím nic. I když teď poslouchám muziku, tak u ní přemýšlím nad tou muzikou, jakoby, že vlastně už nedokážu si teďka v poslední době moc, třeba to zase u té Phoebe Bridgers, tak mi přijde,
0: to je fajn,
1: že je to jakoby takový, že se u toho, je to teda tak hodně depresivní, takže je to takový smutný celý, ale vlastně je to ten typ hudby, že na ní nepotřebuji přemýšlet. Víš, že je to takový, že tě to jenom uvolní, kdežto...
0: Když, to rozumím, no.
1: Že teďka to, jak, no, prostě to je osobní problémy v hlavě, jako by to asi nemůžu.
0: Já vždycky, když poslouchám Phoebe Bridgers, většinou to je někde, když jsme na cestách s kapelou, takže v sobotu odjíždíme, tak si dám všechny alba i s textama, vždycky sedím v té dodávce, dojede to, pojám se z okýnka, řeknu si, to je vajzlu.
1: Je to dobrý, no, je to dobrý, baví mě to dost.
0: Je to úžasný.
1: Je fakt, že třeba i to, co si pustíme teď, tak už mám v takový té fázi, že nedávno jsem si pustil starý Turnstile a vlastně jsem nad tím hrozně přemýšlel, že mě, furt nad těma věcma, co mě baví, mají nějaký riffy, tak hrozně přemýšlím nad tím, jak to dělají prostě. A zjistil jsem, že to trošku unavuje v hlavě. Ale třeba ty novější, ty poslední dvě desky Turnstile, což jsou největší mainstreamy, co vydali, tak vlastně to je tak strašný pop.
0: To jsou takový náladovky, no.
1: No, že je to taková přesně ta hudba, že si ji pustíš a nemusíš na ní přemýšlet a je to jenom v pohodě. Chápeš?
0: Jo, ty on Never Enough jsem taky neslyšel dlouho, no.
1: Já právě si to občas pouštím právě venku, když orám zahradu.
0: Jak často oráš zahradu?
1: Záhon. A... Je to přesně to, že nad tím, že si jako dokážeš vypnout a jenom ti to hraje a vlastně to celý vibuješ.
0: Jo, jako Glow On vlastně bylo takový mezikrok, no. A tohle jsem zvědavý, jestli asi vydají něco novýho někdy, tak jsem na to zvědavý.
1: Jo, počkej, ty jsme vlastně nedávali to, ty covery.
0: Jo, ty covery, tak vlastně
1: nebo
0: vydali.
1: Nebo covery, ty featy, nebo taky ty bonusy, co?
0: Alternativní verze.
1: Ty alternativní verze, no, protože jako Dying Fetus jako verze, to je hodně pobavilo.
0: Tak
1: jako.
0: Si můžeme dát příště nějaký verze.
1: Tak jo.
0: Elton John a pak Dying Fetus.
1: No tak my si dáme teda Turnstile, loučíme se s váma teda posledním
0: loučíme
1: trackem.
0: Loučíme se s vámi.
1: A vyvajbujte si pěkně, jak se teďka říká, ten závěr toho songu.
0: Přesně.
1: Protože tam kytary nejsou, ale jinak v tom songu
0: hodina,
1: jsou.
0: Slunce zapadá, takže to bude v autě pěkný po cestě domů.
1: Tak jo, tak si dáme Turnstile, Look Out For Me.
0: 7 minut krásné zábavy. Tak zase příště. Čau.

0: řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
3: Oprah Winfrey, Mateo.
2: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc. Bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na Senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
2: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
8: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
9: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
10: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
11: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
12: Svoboda.
13: Odpovědnost.
14: Naděje. Některá slova nestárnou.
13: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
14: Celý den vás čekají diskuze,
13: slavnostní čtení,
14: odhalení Havlovy lavičky,
13: vystoupení hudebních hostů,
14: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
13: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
14: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
13: Vstupné je zdarma.
14: Více na praha.eu.
15: Reklama na Rádio 1.

0: CD Nonstop. Je tu čtvrtek 19. hodina, je tu s tím také pravidelný čas pro pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes s tímhletím zajímavým experimentálně popovým projektem Kiss Facility a bude znít jejich albový debut z letoška, který dostal název Kazna a vyšel na značce Ambient Tweets. Právě tomhletom labelu, který založil producent Sega Bodega vlastním jménem Salvador Navarrete, kterého jste už v Praze také viděli v Arši před pár lety. Jo, ne tak starý projekt, který vznikl v roce 2023 se zpěvačkou Maya Alcatery, uvidíte už koncem září, konkrétně 30.9. v klubu Fux 2, kde vystoupí se svou touhletou novou deskou Kazna. Jak jsem řekl, projekt Kiss Facility vznikl v roce 2023, a to v Paříži, kdy ho dala dohromady emirátská zpěvačka a textařka Maya Alcatery, která zpívá převážně v arabštině a vnáší do tvorby klasickou arabskou identitu a vůbec kulturu. A to právě s tímhletím irsko-chilským producentem Salvadorem Navarrete, který je známý hlavně pod uměleckým jménem Sega Bodega, o kterém jsme si tady vlastně ne tak dávno dávali profilový pořad Intro, který dělá osobitou elektronickou muziku se svým vlastním zpěvem. Tohleto duo tvoří hudbu společně v pařížském bytě, jejich tvorba záměrně odmítá současné trendy a takové ty klasické algoritmické popové produkce a i umělou inteligenci, no a kladou důraz na organické lidské propojení s plnou uměleckou autonomií vokálu právě Maya Alcatery a osobité instrumentální elektronické muzice Sega Bodegy. Projekt Kiss Facility se objevuje poprvé na jaře roku 2023 se singlem In My Room, který hned o měsíc později doplňuje další singlovka Blackstone, a vy pak můžete najít tyhle ty sklady, včetně další singlovky So Many Ways s Poison Girlfriend projektem na jejich EPčku Esoteric, které vyšlo v říjnu roku 2023 na značce Supernature tenkrát. My jsme si tady hráli poprvé v tom následujícím roce 2024, kdy se objevila singlovka s názvem Plasma. To už bylo právě na label Ambient Tweets Sega Bodegy a koncem roku 2024 se objevují Kiss Facility s dalším trackem s názvem Malket Gamal El Kovan. Loni v září se Kiss Facility navrátili novým trackem s názvem Flash Mix a z kré letošního roku pak vydali další single s názvem Cheap Poetry, který jsme tady už také nasazovali do vysílání Rádia 1. V únoru pak se objevuje ještě další singlovka Ishara, tentokrát spolupráce s Alejana Tilky. A vy tyhle ty tři singly, včetně starší věci Plasma, najdete i na jejich této debutové desce Kazna, která vyšla koncem února právě na značce Ambient Tweets Supernature a nabídla celkově 11 osobitých skladeb, které kombinují vlivy jak dream popu, shoegaze, indie rocku i downtempo elektroniky, a to hlavně s výraznými vlivy tradiční arabské hudby. No a kapela získala za tohle album docela velké uznání pro svůj specifický atmosférický zvuk. Je skvělé, že je taká zatepla hned po roce po vydání desky uvidíme zde v Praze a jak jsem řekl 30. září v klubu Fux 2. Teď už tohleto duo Maya Alcatery a Salvador Navarrete a Sega Bodega v jejich společném projektu Kiss Facility a debutu Kazna z letošního roku. Já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

psychic. Make it work for us. Instead of us working for it.

The infamous. Yeah.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
9: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
10: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Čtvrtek 17. září, krátce po 20. hodině, a je tady další vydání hitparády na Rádiu 1, což je pořad, který právě posloucháte, a rádio, které právě posloucháte. Pokud posloucháte naše rádio dlouho, tak vás asi nepřekvapí, že hitparáda je vysílána vždy pravidelně, každý týden, a má nějaká pravidla. Ta pravidla jsou celkem jednoduchá. 15 skladeb v žebříčku, 5 novinek a boj o to, kdo se udrží žebříčku a případně kdo postoupí z těch novinek. Tak ten boj je hlavně ve vašich rukou. Na začátku všem díky za vaše hlasování, které vlastně je klíčové pro celý vznik tohohle žebříčku. Jinak bychom si to museli vymýšlet. Pustíme se do dnešních novinek. Prozradím, že z minula postoupily 4 novinky z 5. Trošku se to pročistilo. Konec konců to uslyšíte v následujících minutách a desítkách minut. Tak ještě jednou vám přeju hezký poslech Rádia 1. Moje jméno je Jerry. A pojďme na novinky.

0: Začneme trošku energičtěji, a to kapelou z jižanského státu Georgia. Jmenují se Hey Nothing a skladba Hound, kterou si zahrajeme jako novinku, je titulní skladbou jejich druhého alba, tedy alba s názvem Hound, které vyšlo 21. srpna. Jinak kapela vyráží na turné, ale zatím teda jen po Americe. Hey Nothing, skladba Hound otevírá novinky dnešní hitparády s datem 17. září.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Na Rádiu 1 američtí Hey Nothing, skladba Hound. A jinak děkuji pozornému posluchači Přemkovi, to, že mě upozornil, že vědou chlapci z Hey Nothing na turné do Ameriky, ale později, konkrétně v listopadu, se budou pohybovat i po Evropě, a to třeba i v Berlíně. Budou propagovat svoji novou desku s názvem Hound. No a teď si trošku zajucháme, a to s Alexandrem Krosenem, který si říká Muramasa, vám asi známý britský producent z ostrova Guernsey. Vzal si ke spolupráci skotsko-indonéskou reperku Leadbire, aspoň doufám, že tak se to čte, a tento společný track vyšel už v červnu a jmenuje se Ninja. Tady je Muramasa na Rádiu 1 v Hitparádě jako novinka číslo 2.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Britský producent, ověnčený nějakými těmi Grammy, Muramasa a ještě zpěvačka Ledbetter. Skladba Nija, to byla dnešní novinka druhá. No a teď si dáme kanadského talentovaného písničkáře Mac DeMarca. A 1. února vyšlo jeho album Seaplane Dog. A na něm naleznete i skladbu Wave Goodbye. Pokud se nemýlím, tak tady zazní trošku v jiné verzi. Mac DeMarco pojmenoval ty písničky podle dnů v týdnu, respektive datumu. Takže tahle skladba se jmenuje 2026-01-09 Wave Goodbye. Já to zkráceně s dovolením ta čísla vynechám. Mac DeMarco, který na podzim také vyráží na evropské turné a následně potom do Ameriky a do Mexika. Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tolik tedy kanadský písničkář Mac DeMarco. No a teď se přesuneme zase do Spojených států, a to konkrétně za projektem Baths, za kterým stojí Will Wiesenfeld. No a jeho novou deskou je EPčko s názvem Negative Pop Songs. To vyšlo 28. srpna. Po nějaké době je to nový, refreshnutý zvuk a my si hrajeme jednu z těchto skladeb právě z EPčka, která se jmenuje The Phone. Taková zamyšlená věc.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Skladba The Phone od projektu Willa Wiesenfelda zvaného Bass dozněla teď jako jedna z novinek Větprádě Ráde 1. No, my se posuneme k novince poslední, tam není nikdo jiný než Simon Green Bonobo, kterýho si dáváme po relativně krátké době, tentokrát se skladbou Talk to Me. Track už je pátým singlem z jeho alba Distance in Static, které vyšlo 11. září na Ninja Tune. Ta zpěvačka jménem Nicole Miglis je vlastně jeho dlouhletá přítelkyně a bývalá zpěvačka kapely 100 Waters.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Tak dozněly nám novinky, tou poslední novinkou byl Bonobo spolu se zpěvačkou Nicole Miglis, skladba Talk to Me. No a pak, když už víte, koho chcete podpořit, tak si to ještě chvilku musíte nechat pro sebe, protože hlasování do hitparády začíná vždy úderem 22. hodiny. Myšleno tedy ve čtvrtek po skončení hitparády. Co se týká dnešní výhry, tak dneska si budeme rozdávat lístky na Mezinárodní hudební festival Just Goes to Town na jeden z koncertů a příští týden to budou lístky na koncert Australanky Courtney Barnett. Co proto potřebujete udělat, abyste zvítězili, stačí pouze zahlasovat na stránkách Rádia 1 do hitparády. Co se týká nějakých těch akcí, na které jsem koukal teďka v září a které by stálo za to zmínit, tak zítra 18., což je pro hlavně pro nedělní posluchače už celkem zbytečná informace, bude mít Josef Sedloň tradiční svoji kvartální výukovou diskotéku v klubu 007 na Strahově. Mnozí vědí, jak to vždycky dopadá. No, potom na mě vykoukl Lunchmeat Festival, který je od 24. do 27. září ve Veletržním paláci. Mimo jiné tam bude vystupovat legendární Otaker. Ty myslím, že budou ten festival uzavírat. Ano, 27. září. Ten den vystoupí taky docela vtipná kapela Shit Kid v Kafé v lese, kterou už dlouho sleduju a říkám si, že možná by nebylo od věci se na ně kouknout živě. No a tamtéž, tedy v Kafé v lese, 30. září budou hrát Deep Forest, což řekněme služebně starší posluchači by měli jako zbystřit a vypadá to, že Deep Forest nikdy snad v Praze nehráli. Aspoň si nepamatuju, že by někdy byli v České republice. Ale mohu se samozřejmě mýlit. Oni slaví 30 let od jejich slavného alba Bohem, o kterým bychom tady mohli vyprávět, jak jsme ho hodně v rádiu točili, ač si zakládáme na tom, že jako nerotujem, ale jsou věci, které se hrály opravdu často. Takže třeba tak. Dobrá, pojďme se posunout dál v hitparádě Rádia 1. Pokud chcete se inspirovat dalšími kulturními typy, tak můžete určitě na stránkách Rádia 1 anebo na stránkách protišedi.cz. No, tak jo, jdeme na hitparádu a shodou okolností hned na 15. místě je novinka z minula. Jedná se o vídeňskou písničkářku, která se říká Peaks. A její single Little Silver.

Tak tohle to byla temná paní z Vídně, Beaks. Já jsem se ještě začetl do tady seznamu koncertů plánovaných na říjen a je to teda hrozný peklo. A držím palce všem, kteří jako chtějí tohle oběhat, protože to bude náročné jak fyzicky, tak finančně. Totiž v říjnu se tady, kromě už jmenované Courtney Barnett, kterou jsem říkal, objeví třeba ASAP Rocky, Fink, Holy Fuck, Dizzy Rascal, Dub Pistols, Liars, Laibach v Brně, HVOB v Brně na Flédě, dále přijede Roy Sheen Murphy, James Lovell, Roy Ksop, Wu-Tang Clan, Digitalism, Dizzy Rascal po druhé, Clawfinger a tak dále. Jako hustej říjen. No a my si dáme další skladbu v hitparádě Rádia 1, a to na 14. místě. Tam je londýnská kapela a skladba s vtipným názvem a vlastně i vtipným videoklipem. Ta písnička se jmenuje Tom Will Smack Your Ass.

Tolik kapela Sorry a posuneme se už za paní Jennifer Lee ze Spojených států, která se říká Toki Monsta, a jejím srpnovým singlem Memory on the Run. Ten minulý týden vyskočil z novinky na místo 8. Nyní ovšem 13. Tak uvidíme, jak se bude dále tahle věc vyvíjet. Posloucháte hitparádu Rádia 1 s datem 17. září a hezký poslech vám přeje Jerry.

0: Tak v podstatě taková ještě pěkná letní píseň. Konec konců to počasí je vlastně pořád ještě krásný. To byla Toki Monsta a skladba Memory on the Run na místě 13. No a teď se posuneme do oblasti noizu a shoegazu v alternativním podání kapely Dive. Jejich skladba The Fountain zatím druhý týden v hitparádě Rádia 1 je na místě 12. 30. října očekáváme jejich už 5. album. No a pak si dáme rozeskákané Fugia and Miyagi v hitparádě Rádia 1.
1: Tak můžu říct... Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá, nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha. A
2: tak
1: to bude... Jo a jo, to... Jako. Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom. Aha. Takhle, jo?
1: No, tak... Jak, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.

No, tahle ta čtveřice umí udělat opravdu hopsavej song, který málo koho asi nechá sedět v koutě. To byly Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator. Asi si přečtu text, protože by mě nenapadlo, že by někdo mohl napsat písničku s tímto názvem. Nicméně další písnička se jmenuje Pizza, tak to už by mě napadlo. Jedná se samozřejmě o latinskoamerický projekt CRDR a spolupracující projekt Piccolo. Minulý týden jsme tuhle extravagantnost nasadili do žebříčku jako novinku a říkal jsem si, že jsme Rádio 1, takže určitě tahle věc by mohla postoupit a také se tak stalo. Takže první týden v hitparádě CRDR and Piccolo. Pika. Tady jsou.

Posloucháte Rádio 1, toto byly CRDR and Piccolo a já ještě zpětně posílám jako uzdravovací píseň pro mého kamaráda Pepsona, aby se jeho loket dal co nejdříve dohromady. Posloucháte Rádio 1.

28. srpna vydala Erika Badu a slavný producent The Alchemist jejich společné album s názvem Before the World Blows. Vtipný je, že The Alchemist se objevil po krachu jistého festivalu operativně v Cargo Gallery 21. srpna. Mám report z první ruky od mého syna, bylo to prý naprosto super. Tak novinka z minulého týdne Erika Badu a právě The Alchemist na místě 9. No a vlastně i ten projekt CRDR byla novinka. Jsme si hráli předtím na místě 10. No a teď už se můžeme posunout za Julie Holter. Už 7 týdnů v hitparádě, takže dnes naposledy skladba Fantasy a ještě jednou naposledy zmiňuji, že její nové album Materia, které vyšlo 21. srpna, rozhodně stojí za poslechnutí minimálně jednou.

Na Rádiu 1 dozněla píseň Fantasy od Julie Holter. No a teď už Matt Berninger, zpěvák kapely The National a jeho Martini Mi Fa Co už pátý týden v hitparádě a polepšil si z desítky na místo sedmé.

0: Na Rádiu 1 dozněla jedna z dalších věcí v hitparádě, a to konkrétně skladba s názvem Martinimi Fatsou od Matta Berningera. A my se dostáváme k nejvyšší postupující novince. To je taková jako fakt mezinárodní spolupráce, a to konkrétně Kanaďana Tiga, Němce Alexe Ridhy neboli Boys Noise, a ještě k tomu v remixu od newyorské dvojice Fuckers. Skladba Hot Wife pochází z Tigovy remixové desky, remixového EPčka Hot Wife. Straší tím, že ještě do konce října vyjdou další tři remixované věci. Novinka z minula, šesté místo, Hot Wife.
1: Rádio 1, to žeru.

Tak tohleto byly Tiga a Boys Noise a ještě remix od Fuckers, skladba Hot Wife. Na místě šesté, novinka. No a teď se podíváme za další spoluprací, a to New Yorkským The Drums a iránsko-americkou zpěvačkou Maré. It Didn't Matter, věc, kterou si tady hrajeme už zatím 3 týdny. Jinak projekt The Drums je projektem vlastně chlápka jménem Johnny Pierce. Deska se chystá až někdy v roce 27, prej. Což vlastně není tak za dlouho, když si to tak vemu.

Tak, takovouhle atmosféru umějí drhnout Blond Redhead, skladba Blood Spilled. Dnešní místo čtvrté, 4 týdny hitparády.

Davida, čtvrté místo máme za sebou a pojďme si říct, kdo z těch šťastlivců dnešních si odnese lupeny na hudební festival Jazz Goes to Town, konkrétně na koncert 6. října na Lenku Galinovou kvartet v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Takže jsou to následující posluchači Jan Jelínek, Dana Mlynarčíková a Filip Suchý. Gratulace velká. Příští týden losujeme tři výherce, který dostanou lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta bude vystupovat 3. října v Meet Factory. Já jsem tady před chvílí četl tu jako hustou spoustu koncertů, tak tři z vás mají aspoň šanci ušetřit nějaký prašule a na jeden z těch mnoha koncertů říjnových jít zadara. Do Hit Parády můžete hlasovat ve 22 hodin po skončení pořadu, respektive ve 22 hodin. Ten pořad skončí asi trošku dřív, uvidíme. A k tomu, abyste byli zařazeni do slosování, stačí opravdu pouze zahlasovat. Za což my jsme samozřejmě rádi. Je tady i dnešní retro skladba. A vlastně ještě vám sdělím, že Hitparádu opustila PJ Harvey po 8 týdnech. Tak uvidíme, kdo že ji nahradil na tom prvním místě. Vypadly taky Dinosaur Jr. a This is Lorelei a Ryan Hemsworth. A jedna z novinek Daisies se neumístila. Tak teďka k té retroskladbě. Už pár let prožíváme roky, kdy slavíme různá výročí 30 letech slavných desek, které jsme poslouchali v těch letech 90. No a nejinak je tomu i letos v souvislosti, už jsem tady zmiňoval Deep Forest a jejich deska Bohem, tak i Everything But The Girl mají datovanou svoji desku s názvem Walking Wounded, což jako, když jsem si uvědomil, že jejich 9. deska, to je neuvěřitelný. Já jsem si myslel, že třeba 3. Tak ta vyšla v květnu 96 a je teda dobrá příležitost si v tomto roce zahrát třeba i něco z téhle desky. Bude to konkrétně skladba Wrong, kterou samozřejmě složili Tracy Thorn a Ben Watt jako dvojice, ale mě překvapilo, když jsem se začetl tady do nějaké faktografie, že na té desce a konkrétně i na skladbě Wrong spolupracovali dosti zajímaví lidé. A jedním z těch zajímavých lidí jsou třeba Spring Heel Jack, který jsme poslouchali tehdy jako drum and bassovou senzaci. A dokonce mají kredit na té skladbě jako nejenom, že ji koprodukovali, ale taky jí pomohli napsat. No a samozřejmě asi možná znáte i ten slavný remix od Todda Terryho. My si teďka pustíme albovou verzi Wrong, Everything But The Girl, vzpomínka na rok 96.

Tak tahle divočina se jmenuje The Baby a je od Harhouse, zpěváka z kapely Baltazar. Ten taky tuhle věc přiveze i s novou deskou, pravděpodobně 17. března příštího roku do Prahy, do Archy Plus. No a teď už nám zbývá pouze druhé a první místo. Dvojku obsadili Queens of the Stone Age, partička Joshe Homme a jeho taková demáčová rychlovka, ovšem asi docela jednoduchá, Easy Street, druhé místo.

0: druhé místo Queens of the Stone Age, Easy Street. No a na prvním jsou Fontaines DC, který jsme před třemi týdny nasadili jako novinku. Budou hrát taky v Praze, přivezou novou desku a ta bude pravděpodobně zase dobrá jako ty desky minulé, zvlášť ta poslední. Marianne, jeden ze singlů právě z této chystané desky, se usadil poprvé na místě prvním a vyřadil tak Polly Jean Harvey.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: posloucháte Rádio 1.
1: Pojďme na to. Na Rádio 1 jste slyšeli tyto novinky. Skladba Hound od Hey Nothing. Jako novinka první v hitparádě. Dále Muramasa Nija featuring Leadbire, další novinka. Vezmu ty rychle, protože tady se nějak zlobí světlo ve studiu. Mac DeMarco, Wave Goodbye, novinka třetí. Novinkou čtvrtou, tak teď už to zaslou úplně, je projekt Bass a skladba The Fawn. A novinkou pátou je Bonobo a skladba Talk to Me featuring Nicole Miglis. Možná teď se mi tady Jana snaží připomenout blikáním telefonu, že budeme vysílat celoroční hitparádu. Ono je sice ještě brzo, ale řekněme si, že začátkem ledna si se tady sejdeme a pokud mi Jana bude takto svítit do očí mobilem, tak možná, že už na nic neuvidím v tom lednu. 15. místo Beaks a skladba Little Silver. Čtrnáctka Sorry a Tom Will Smack Your Ass. Koukněte i na videoklip, je výpravný a souvisí s tím názvem. Toki Monsta Memory on the Run, 13. Dvanácté místo The Fountain od Dive. Jedenáctka Lowest Common Denominator od Fujiya and Miyagi. Desítka novinka z minula. Pika, CRDR versus Piko. Na devátém místě je také nová věc z minula. Erika Badu a The Alchemist, To the Moon. Osmička, Julia Holter, Fantasy. Martini Mifazzo od Mata Berningera, sedmé místo. A tohle už je Tiga a Boys Noise, skladba Hot Wife, Fucker remixu. The Drums, It Didn't Matter, featuring Maro, pětka. Čtvrté místo Blond Redhead, Blood Spilled. Třetí místo Warhouse, The Baby. Dvojka, to jsou Queens of the Stone Age, Easy Street. A místo první Fontaines DC, skladba Marianne. Přesně hodinu 50 mělo dnešní vydání parády Rádia 1. Mějte se hezky a budu se na vás těšit příští týden ve čtvrtek 24. září.

0: Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dobrý den, tady Zoo.
3: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhaj po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
2: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse a taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
5: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
12: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
13: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko.
12: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
14: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
15: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
16: Reklama na Radio 1.

0: Sleep Clubbing.
1: Sleep Clubbing.
2: Každých 14 dní na čtvrtek
3: od 10 večer na Rádiu 1.
0: Enter the sleep mode.
4: This is my voice, my weapon of choice.

0: Tam ještě měl kousek být?
1: Nebyl, už tam byla další písnička.
0: Takže opening obstarala švédská zuková kouzelnice Clara Lewis a její Small Harp nás přenesla do roku 1977, kdy Cramps natočili album Graves Gravy, který ale vyšlo až po 49 letech, ale prostě Gravy ze zaprášený garáže dělá pořádnou radost, takže jsem vám je musel nacpat. No a už se tam vetřel, jak jste slyšeli, s novýma skladbama pro náš pořad poměrně nepřiměřené délky. Chlapík, který sem jako spousta jiných nepatří, Hugo Reis, model Fatalist.
1: Tak klidně bych si ho dala opět naživo na koncertě s touhle partou, protože jim to hrozně hezky hraje. Klidně znova do Třekice v Jazzdoku. Ty nový skladby jsou sice tak jako složený z těch známých rejsovských elementů, ale zase je to malinko jiný. A je to takový závěs, který člověka obalí a krsněj se lépe kouká na svět.
0: I don't belong here.
1: Což už říká 106 dílů.

erotic cave painting from the antediluvian.

0: guys, pište nám, kam patříte nebo nepatříte vy. Náš stálý posluchač Ondřej píše, že jako vždycky se hraje jakýsi fotbal, takže to sleduje souběžně a že doufá, že tady máme něco korejského. Můžeme hovořit o korejské kosmetické rutině.
1: Ne, jenom ty.
0: Já o tom nic nevím, ale to nevadí, já si něco vymyslím. Každopádně pustím vám něco okouzlujícího. A Prophetic Justice Ministry, to je solový projekt Sema Perryho s Yumizum, a ty možná znáte, tady občas hrajem. A je to Australán, ale vyrostl na Zélandu. Je to nádherně melancholický a zvláštní, že to dneska se částečně nahrává v Bělehradě.
1: Tak to je dost melancholické.
0: Takže možná přesně tak, možná i to město se tam trochu obtisklo. A na tom albu má i takový minimalistický cover písně od Lana Del Rey.
1: No, Jana trochu spojluje, na ten ještě dojde, ale dneska to vyhrála skladba Life is Party s velmi iritujícím, ale v podstatě docela správným koncem. No a pak přijdou zářící bytosti z nebes v hudebním projektu Secret Place of the Lion.

No a u bytostí z nebes, i když možná méně zářících, ještě chvilku zůstaneme. Holy Tank, prázdnota verze 25, skladby na nové album.

0: závěrečná píseň alba Beats per minute.
1: Oni prostě dorostli.
0: No, já myslím, že jsi dorostla ty, ale k ním, a oni mezi tím ale velmi jako zestárli tiše, ale hezky a zkrácí. We only have this moment and it's already gone.
1: A to právě teď.

0: Tak a další moudro dne nás čeká, jo, ticket is not enough. To moudro pochází od takového podzemního elektronického projektu, který se jmenuje Chimp a tepe do všech směrů a ve všech ohledech, i když velmi často nebo převážně beze slov. A já jsem jako naprosto uchvácený, takže asi to uslyšíte ještě párkrát, což teda při té šimpanzí nadprodukci, myslím, že za letošek vydali už nějaký 3 EP nebo tak nějak, nebude vůbec těžký. No a pak přišel čas, nebo přijde čas na banjo.
1: Tak Get Down Services se radují, že budou dělat předskokany Harrymu Stylesovi. Už teďka se nemůžu zbavit té představy těch dvou otylých člověků v trenclích až téměř do podpaží.
0: Já jsem říkal, že není má obsesy.
1: Ne, to jsou jako tak fascinující způsob zacházení s těmi těly, to se prostě na to nedá nekoukat. A když si někdy poskakují, dělají strašný opičárny, je to neskutečný a jako kontrapunkt k tomu Harrymu Stylesovi, který je opravdu jako vysoustružený a má tisíc jako drahých převleků. A my vám pustíme píseň o muži, co se teda jako poblil v autobusu a není to nějaká křupanská blbost.
0: Je to od výrak jejich druhého alba a ta píseň je samozřejmě mnohem jímavější, i když se to Jana snažila trošku tak jako jako vometat, než že se někdo...
1: Ukaž to, ty posluchači ocení.
0: Než že se někdo zblil v busu, ale je to trochu melancholičtější, než to tak jako Jana zkrátila.
1: Tak se věčné opravy samozřejmě je třeba jednak žaloma.
0: Takže your ticket is not enough tak, a poor Benista.
1: Pište nám o vašich lístcích a o tom, co je a co není dost.

0: Krása.
1: No a po Benžu přijdou Gusličky, britsko-rakouský duo Carbside Lamps Ear vydalo už celé debutové EP, nejenom pár ukázek, a je to moc hezký, už jsme si tady jednu ukázku hráli, ale je to docela uneasy.
0: Já myslím, že uneasy je většina písní si v clubingu, nejenom tady v tom díle.
1: Já bych si dovolil s tím výrazně nesouhlasit.
0: Vyloženě hrajem, běžně hrajem easy listening, je dneska je výjimka a tahle písnička je speciálně výjimka. Jinak zdravíme posluchače, který nám vypráví, že koncert OMD musí kompenzovat své manželce, která má trochu jiný hudební vkus, takže jí bere v sobotu do Berlína na Gianu Nannini. A což si myslím, že asi tak strašný není, jakože já myslím, že z těch jako poproků, řekněme, je to docela snesitelná záležitost.
1: No ale mohli bychom vlastně místo korejských věcí nabídnout pár italských, ty tu dneska máme. Kdyby ještě to chtěl změnit.
0: Jo. Italsku už jsme hráli, ale každopádně píše, že jí nerozumí ani slovo, ale asi zpívá něco o lásce, tak jako ještě jsem neviděla Itala, který by nespíval o lásce. A že by si s knihou o zmrzeně měl pořídit kurz italštiny.
1: To by měl a všichni ostatní byste si měli taky něco pořídit, ponožky, já nevím, klíčenky. Zmrzlinu s Janou prostě.
0: To tam není.
1: Zmrzlinu na Janě, cokoliv.
0: To tam taky není.
1: Ale bude.
0: A dokonce to tam ani nikdy nebude, i když by se už nevybral ani halíř na tom, tu, tak rozhodně zmrzlina na Janě tam nebude. V žádném případě. Každopádně pustíme si Carbside Lamps Ear, protože teď se cítím velmi uneasy já.

0: Tak ono se to teď po uneasy nehodí, ale možná ta naše veselá vložka nebyla tak srozumitelná. Týkala se toho, že Jana napsala knihu o zmrzlině, protože je na to totální odborník a vybírá na ní peníze, abych mohla vydat víc a aby mohly být ještě hezčí, než být mohou, takže toho se to týkalo a mezi tím jsme tady promluvili a myslím si, že tam brzo ta cena přibude. A
1: ne, ne, žádný. Normální kniha o zmrzlině, především je to předobjednávka těch knih a pak tam jsou
0: no
1: různý
0: a
1: další.
0: Pak jsou tam další ceny. A teď přijdou bratři Jonesovi a vlastně srdce bristolského postroku a lo-fi, taková trošku už pozapomenutá kapela. Crescent, oba, jeden nebo druhej a někdy i oba najednou, hráli v dalších bristolských ikonických kapelách jako Movie Tone, Amp či Flying Saucer, Attack a píseň se jmenuje New Leaves. No a pak naváží ideově zpříznění, když o několik desítek, možná dvě desítky let posunutí Shock Corridor, což je šestice z Melbourne, v srpnu vydala eponymní album a zaujalo mě, že o nich píší, že jejich texty znějí jako smuteční řeč anebo zpověď, kterou jste si raději měli nechat pro sebe, což mě jako nadchlo takováhle charakteristika. No a potom se vrátíme do Bristolu s velmi krásnou poctou tomuhle tomu mýmu oblíbenému městu. Je to aktuální solová deska Davea Woodwarta, možná si někdo vzpomenete na kapely Brilliant Corners nebo The Experimental Pop Band.
1: Na recenzích se píše, že by to mohlo být něco jako Lidu v Berlín, což si myslím, že není úplně přesně ta charakteristika. Každopádně ta deska je opravdu tak koncentrovaně smutná, až člověku puká ve švech hlava, případně srdce nebo tak něco.
0: Je to krásné album.

someone else.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
4: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hip-hopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
8: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
9: Svoboda.
10: Odpovědnost.
11: Naděje.
12: Některá slova nestárnou.
10: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
12: Celý den vás čekají diskuze,
10: slavnostní čtení,
12: odhalení Havlovy lavičky,
10: vystoupení hudebních hostů,
12: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
10: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
12: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
10: Vstupné je zdarma.
12: Více na praha.eu.
13: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: Zdravíme našeho posluchače Domnichova, kterému se tento pořad prý líbí, což je od něj milé rozhodně.
14: Nám se líbí taky.
15: Dobře, a nám se líbí Mnichov. A teď ale úplně něco jiného. Francouzské výdobytky. Producent radiový DJ Blandeto se zpěvákem Prendem si sedli nad stovky svých oblíbených písniček a vybírali a vybrali něco málo, co skavrovali na album, kdy udělali 6 předělávek a ke každý dubovou verzi, kterou udělali ještě živě. A nás čeká Nothing But Dub, což je cover krásný melancholický folkový písničky Nothing But Everything od kanadského folkového až skoro country duo John and Roy. Mimochodem to taky dost stojí za poslech ten originál.

0: No a protože v té Paridově volbě volím Valentinu, tak se nám sem ještě vetřela Smoin a se skvělou písní It's Messy Copping. A dál nás čeká ještě londýnský experimentální duo Rap a ukázka z jejich nového alba Navigator, nádherná píseň Ranger, v které chodce na krajnici, která silnice, která je tvarovaná korkem Triton, míjejí v rychlosti auta a slunce zapadá.
1: Och, a s ním King Dude, který podle svých slov překvapil sám sebe a říkal, že zkoušel na evropský turné a vlastně z něj vypadla tahle písnička tak nějak náhodou Sunset Skies, takže ještě více západu na vás. King Dude říká, že si někdy z vás hudba najde cestu ven a vy si můžete najít cestu na jeho koncert 27. září v Sub-Zero.
0: Takže Valentina Magaletti veletržáku nebo King Dude v Sub-Zero?
1: Těžko říct.

0: Posloucháte Rádio 1 v pořad Sleep Clubbing a my se podíváme společně s Netkovatem a Bonnie Prince Billym do kuchyně. Netkovat je australský písničkář, který od roku 2010 žije v Berlíně, dělal Berlínu předskokana, na čež ho přizval k, řekněme, vařenici a dobře udělal.
1: No je škoda, že Billymu nepředskakoval v Drážďany v Bílým Jelínkovi, protože předskokanka mě trošku rozčilovala. No a samozřejmě posluchači už dávno ví, že tady se o žádnou vařenici jednat nebude.
0: Ne, tak jako tvůj výraz vařenice mě tak fascinuje, že ho občas musím jako náhodně pohodit. Uh-huh. Každopádně další 16 spolupráce bude následovat. Jednoho dnes se na pozvání společného známého potkali v nahrávacím studiu Elado Negro a Reina Tropical a spustila se prý nekontrolovatelná reakce. Jeden přidal melodii, druhý trochu změnil tempo a vzniklo z toho několik písniček, které se pak ještě posílali a letos v létě z toho vzniklo album Mixed Light.
1: Takže tak jde čas z Elado Tropical, El Tiempo.
0: A zdravíme našeho posluchače do Německa, který nám děkuje za naše pozdravy. Takže Ned Colette, Bonnie Prince Billy in the kitchen.

Ještě jedna přeskočená věc, Ranger, od rap, které jsem omylem vynechala předtím, tak to vám teď jako s omluvou dopouštím. Posloucháte Sleep Clubbing na Rádiu 1, 106. díl o 106.

0: Takže jsou dny, kdy slunce zapadá o něco díl a...
1: Prosím tě. A teď budu mít v hlavě tu písničku, které je to cover.
0: A čeká nás hudební projekt Jují, což je aktuální vtělení experimentální hudebnice Uli Strauss, který provází vlastně příklon od... nebo odklon od elektroniky a příklon k takovému zaprášenému domáckému akustickému zvuku, který je moc pěkný, skladba Note. A potom britský kvintet Hedgehog, což je vlastně dva Londýněni, nebo rozkročený mezi Londýnem a Manchesterem, já teď nevím, odkud jsou kdo. No a krásná dlouhá podsta kocouřím
1: příteli. Počkej, takže jsou dva, nebo jich je, nebo je to
0: kvintet? Jsou čtyři, ale dva jsou z Londýna a dva z Manchesteru, ale...
1: to pořád není kvintet.
0: Aha.
1: Kvartet jsou čtyři.
0: No, tak možná jich je tam ještě víc,
1: dva, čtyři,
0: ale prostě jsou z Londýna a
1: Manchesteru. Dneska ty Arrested Development, kterých je někdy 8 a někdy 15.
0: Jo.
1: Dobře, takže každopádně jsou rozkročení, to je důležitý a mají píseň, která je pod tou kocouřím příteli a jmenuje se Cat Poem.

bloody. Chubby, Luffy.

0: Tak jak jste slyšeli, oživování Lee Scratch pokračuje. To byly Angels, ochutnávka z alba Scratch is Alive, který vyjde k jeho nedožitým 90. Ta původní vokální stopa je ještě někde ze studia One docela stará a byla opentlena zpěvačkou Geobadu a celý je to v dubový verzi, ono to samozřejmě existuje i bez dubu, ale my jsme si vybrali dubovou verzi Denise Bowla.
1: Kolikrát ještě exhumují Perryho pomyslně.
0: Já si myslím, že nebyl pohřben a vlastně tak ani neumřel, jak se ukazuje. Lee Scratch Perry nemůže umřít. No a nás čeká Just West of Nicolet. Otvírá k novýho alba Lamp Chop s Benjem.
1: Zase Benjo.
0: Justina Vernona. Už jsme si z toho desky hráli, ale ten odvírák je moc hezký. A ta píseň je zase podstou městu, tentokrát Minneapolis. A všimněte si, jak tam krásně do té písně se tak jako po repersku řve Lamp Chop New Shit, New Shit. Takže si to užijte, to je jako krásný moment.

0: Tak Lamp Chomp New Shit. A teď je Olga Hebnarová.
1: Respektive Sandy Winiferová.
0: Což vlastně Hebnarová pár dní před popravou začala tvrdit, že je Sandy Winiferová. A tenhle ten projekt je pro mě docela těžko rozklíčovatelný, kdo za ním stojí. Nevím, mám takový podezření, že to bude směřovat do tuzemského prostředí, ale nemůžu to nějak zatím dohledat. Ale to specifický jméno, navíc v přechýlený podobě, ale důležitá je ta hudba. A to album je naprosto skvělý, je skoro každá píseň je v podstatě jiná, ale všechny jsou něčím podstatným stejný, něco spojuje a posluchače to album, nebo mě, úplně vcucne. Není to sice jako moc rádiový album, ale bohužel Jana nezmírnila mé nadšení, takže si nemůžu pomoct. A
1: ne, je to moc dobrý.
0: Sandy Winiferová, album Knitwear a sklep, takže je to vlastně opletení.
1: To je fletáš prostě.
0: A skladba Commuter.
1: A pak ještě osamělá procházka s italským projektem Kiss Me Lisa. Posíláme posluchači, kterému se nechce na italský koncert.
0: Tak tohle je alternativa.
1: Tak.
0: A potom Anix solový projekt zpěvačky Anny Lucie Nielsen a její velmi šepotavá píseň Spring Birds.
1: A to jsem teda chtěla vyřadit, protože ASMR není pro každého, ale jsem tolerantní, přežiju to.

0: Krása. Takže děkujeme posluchačům za přízeň. Teď nám ještě píše z Německa, že děkuje za Schöne Musik. My taky. A uslyšíme se v tomto čase zase za 2 týdny. A James Ellis Ford, toho jsme tady už měli, od té doby ho sleduju a mám pocit, že je pořád nějak lepší a lepší.
1: No, místo produkování alb velkým jménům, jak u něj bylo zvykem, tak to aktuální album nahrával v nemocničním pokoji mezi cykly chemoterapie a ta píseň, kterou slyšíte, ta se jmenuje Did You Ever Want to Go to Your Own Funeral a odráží takový rozdíl mezi takovým tím jalovým pohráváním si s neškodnýma představama vlastního funusu a pak, když se to stává blížící se možnou realitou. No a pak trošku pro uklidnění Looper, Nová krása, Time Lapse. Mějte se hezky, příjemný zbytek večera.
0: James Ellis Ford a Looper.

0: Sleep Clubbing.
1: Sleep Clubbing.
2: Každých 14 dní ve čtvrtek
3: od 10 večer na Rádiu 1.
0: Enter the sleep mode.
3: A ještě drobná vzpomínka na Catherine Ringer a s kapelou Rita Mitsuko a pustíme si vlastně jejich asi největší hit, nebo určitě první hit, a jsem si uvědomil, že to je vlastně skoro nejskočnější píseň o smrti.
2: Tak jo, takže takový post-sleep clubbingový appendix. A teď už se loučíme definitivně.

arms, it was never sent. I bled a love letter.